0: bude dělat, když si to štěně vezme?
1: No, tak, to trošičku demolovali, ale...
2: Oslízlou potvoru.
0: A nakonec dostali.